mi si ku nějakým hýru na něm budu tět. Mě bylo tku na tu já zákon nič nebyl čo. Pro ne, pojete čo jim zrovna sajtaný.